0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
0: Sport. Andrew Stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Dianu Kay, zpěvačku, která kombinuje pop a R&B se svým jemným a zároveň silným hlasem. Její hudba tě provede světem emocí a krásných melodií, které tě pohladí na duši. Diana Kay je jako kámoška, co tě vždycky vyslechne a podpoří, a její písně jsou ideální na chvíle, kdy chceš vypnout a užít si klid. Její talent roste a fanoušci ji milují pro její upřímnost a citlivost. Zůstaň naladěný, protože na

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Spillera, italského DJe a producenta, který svým jemným, ale tanečním stylem ovládl taneční scény. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese klid i groove zároveň a přitom tě dostane do pohybu. Spiller je mistr svých melodií a chytlavých rytmů, takže se připrav na pořádnou dávku taneční elegance. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Nessu Barrett, mladou zpěvačku, která svým stylem a emocemi zaujala fanoušky po celém světě. Její hudba je upřímná, někdy temnější, ale vždy plná síly a osobitosti. Nessa je jako ta kámoška, která ti řekne pravdu do očí a přitom ti nabídne únik do světa, kde hudba léčí a inspiruje. Její písničky tě chytí, ať už si kdekoliv, a budou s tebou dlouho rezonovat. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný na Metropoli, kde tě čeká další skvělá.

Tady je tvoje metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Zprávy. Čarovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka na svém hřišti čistě domácí prostředí. Tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky. Víc energie.
4: Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Mabel, britská zpěvačka, která se rychle stala jedním z největších objevů moderní popové scény. Její hlas je jemný, ale zároveň plný síly. A její písně tě chytnou svou upřímností a energií. Mabel je jako ta kamarádka, co ti vždycky zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Její styl je svěží, moderní a plný pozitivních vibrací, což jí dělá neodolatelnou.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gover.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte.
5: You work in a kitchen before.
2: Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
6: I said I know how to cook.
7: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up. I see
2: you. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
8: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
9: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
10: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole. Radio Metropole.

tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme ještě

0: Dnešní den.
1: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svižného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Thorsteina Einarssona, zpěváka s islandskými kořeny, který do hudby vnáší unikátní kombinaci emocí a silných melodií. Jeho styl je svěží, osobitý a dokáže tě chytit od prvního tónu. Thorstein je jako kamarád, který ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou hudební atmosféru, ať jsi kdekoliv. Jeho písně jsou plné života a mají sílu, která tě pohltí. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další hudební příběhy a parádní zážitky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Seonku, jihokorejská megastar, která i solo září jako celý vesmír. Znáš ho z nejslavnější kapely planety BTS, ale teď i sám ukazuje, co v něm je. A že je toho hodně. Jeho hudba je jako precizně vyladěný koktejl popu, R&B a moderní produkce, která zní světově. Ať už sedíš v kavárně, nebo jedeš nočním městem. Seonku je jako kámoš, co ti zaspívá, místo aby tě objal. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to odpálíme beatem od jednoho z největších tvůrců moderní hudby. Přichází Timbaland, producent, který změnil pravidla hry. A jeho beaty jsou tak chytlavé, že se ti v hlavě zabydlí na neurčito. Jeho styl je jako nečekaná zatáčka. Nikdy nevíš, co přijde, ale vždycky to sedne. Timbaland je jako kámoš, co přijde s reprákem. Pustí jeden zvuk a všichni vědí, že je hotovo. Zůstaň s námi.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci taneční

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Jakea, amerického zpěváka a producenta, který se rychle stal jednou z nejžhavějších nových tváří v pop music. Jeho hudba je jako osobní deník plný upřímnosti a nápadité melodiky, která ti zůstane v hlavě ještě dlouho potom. Jake je jako kamarád, co ti zaspívá přesně to, co cítíš, a zároveň tě nenechá sedět v klidu. Jeho styl kombinuje moderní pop s nádechem elektroniky a neotřelých rytmů, což tvoří svěží a chytlavý mix. Takže se připrav na pořádnou porci emocí s pořádnou dávkou energie. Zůstaň

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: pro větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
3: Rádio Metropole.
4: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
4: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kino Metropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gover.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít? To jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
5: I said I know how to cook.
6: Oh, I'm sorry, I didn't understand that.
2: Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět. To je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
7: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
8: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
9: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
10: We all said that we didn't mean.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Čarovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1 na jednom místě, tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
4: Sport. Andrův stadion bude praskat ve švech. Nadcházející šlágr Sigmy proti pražské Spartě, který vypukne v neděli 20. září v 15 hodin, je oficiálně vyprodaný a na Hané se chystá neskutečná fotbalová atmosféra. Domácí klub navíc poslal jasný vzkaz do Prahy. Ikonická severní tribuna zůstává olomoucká. Hostující fanoušci se museli spokojit jen se svým sektorem a s klubovými symboly Sparty vás jinam ani nepustí. Sigma chce zkrátka

0: na svém hřišti čistě domácí prostředí, tak držme Hanákům palce, ať tu elektrizující kulisu přetaví ve skvělý výsledek. Připomínám, hraje se v neděli 20. září od 15 hodin. Zpravodajský blok končí a my vám do sluchátek posíláme hit za hitem. Přesné počasí i nejrychlejší dopravní servis pro náš kraj máte u nás vždycky z první ruky.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
3: V neděli se probudíme do chladného rána, může být 5 až 8 stupňů Celsia a pak už rychlý obrat k lepšímu. Přes den pohodové teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer sprchne. Pondělní noc bude znatelně teplejší, třeba 12 až 16 stupňů Celsia, v pondělí pak přes den 17 až 22 stupňů Celsia. Víme, jak bude, neděle skoro jasná, pak dešť a mírné oteplení.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, prožíváte šťastné období nejen s rodinou. Býci, klasika, na únavu je nejlepší vydatný spánek. Blíženci, potřebujete upustit páru, můžete se pustit do nějakého svěžného úklidu. Raci, jste vyloženě naladění na nějaké radovánky. Lvi, kamkoliv přijdete, hned zazáříte. Pany, říkejte věci bez obalu, ale laskavě a empaticky. Váhy, s úsměvem o tomto víkendu vyrazte třeba na drink. Štíři, přemýšlíte, co vám udělá dobře, zkuste třeba horkou koupel. Střelci, je čas načerpat energii a zlepšit si náladu. Kozorozi, chaotické situace dostanete rychle pod kontrolu. Vodnáři, týden byl celkem rušný, tak se vám chce jenom lenošit. A co my ryby, během volna se prý můžeme rozmazlovat, jak je libo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Posloucháš?
0: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Erenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
3: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
2: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom novinky.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: za volantem.
1: Olomouci, nám hlásíte dopravu bez problémů, pozor si musíme dát ale v Otrokovicích. Tady zasahují záchranáři u nehody autobusu a chodce v ulici Erbenova, tak nohu z plynu. A policejní hlídka číhá ve Vyškově na ulici Brněnská.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz
0: Víc muziky, víc energie.

0: právě dnes.
1: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý Lubor. Vše nejlepší a jako bonus sváteční song od nás.
2: Luborové, jste připraveni?

0: nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
13: Radio Metropole.

0: is with you.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na vyhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazdil.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na vyhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole. Tohle je
1: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Olomoucké divadlo Tramtárie čeká zlomová sezóna ve znamení velkého stěhování a loučení s některými hrami. Už v lednu příštího roku by totiž tato nezávislá scéna měla najít svůj nový domov v prostorech Hanáckých kasáren. Pokud tedy máte v Tramtárii své oblíbené kousky, určitě s návštěvou neotálejte, ať je stihnete vidět úplně naposledy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 000 lidí na cca 10 903 000. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 000 obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
2: Sport.
3: Fotbalisty SK Sigma Olomouc čeká po vyřazení z domácího poháru ligové utkání v Plzni, kde nastoupí dnes od 15 hodin. Trenér Pavel Hapal zdůraznil, že je klíčové na pohárový nezdar zareagovat a navázat na dobré ligové výkony. Zápas bude o to specifičtější, že na lavičce domácí Plzně nedávno došlo ke změně trenéra, když Martina Hyského nahradil olomoucký odchovanec Radoslav Kováč. Přestože Hanáci očekávají soupeře v herní euforii, jejich cílem zůstává získat všechny tři body.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přeháňky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přeháňkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne strážek postupně ubývat.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na okruhu Olomouce pozor na policejní hlídku na exitu Přáslavice, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Policejní hlídka je i na D46 na trase Olomouc-Vyškov na exitu Prostějov sever a pozor si musíme dát také v Lipníku nad Bečvou. Tady nám stojí hned na příjezdu do Lipníku.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30

0: a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej
1: rád, mňam, mňam. Mami, co jsme vyhráli?
2: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Radio Metropole.

0: citlivě bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
0: Tenisové US Open dnes čeká velké finále mužské dvouhry. O svůj první titul z tohoto prestižního newyorského turnaje se poperou 29letý Němec Alexander Zverev a domácí talent Ben Shelton. Tak uvidíme, kterému z nich se nakonec podaří vybojovat tuto cenou trofej.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole, co na sebe.
2: V roce 1947 jsme 13. září měřili 31 stupňů Celsia. Tak tento rekord dneska rozhodně nepřekonáme. Čekáme příjemných 17 až 21 stupňů. Převážně bude pod mrakem a jak se bude blížit večer, vytáhneme pro jistotu deštníky, protože se přimíchají přeháňky. V pondělí si od šedivých mraků také moc neodpočineme, vládu přebere velká oblačnost a na většině míst musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se k tomu všemu může přidat i bouřka. Denní maxima se vyšplhají opět na 21 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Olomouci pozor na Velkomoravské, tady číhá policejní hlídka. Na policii můžete narazit také na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou před exitem Velký újezd. A opatrně také na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Hulín-Západ. I tady číhá policie.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
8: Posloucháš?
9: Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem u přijímačů. Pojďme se podívat, co se děje v našem regionu. Přímo v Olomouci patří dnešní den dnům evropského dědictví. Od 16 hodin zahraje v Parkánových zahradách žesťový kvintet vojenské hudby Olomouc. Podvečer v kapli v 17.30 příjemní olomoucké smyčcové kvarteto s populárními hity a v 8 hodin proběhne magické noční muzicírování pod renesanční lodí. A co se chystá ve zbytku našeho kraje? V parku Michalov probíhá festival Chutě kraje spojený s finále naší soutěže Radio Talent, kde vás čekají koncerty 4 finalistů i skvělé jídlo. Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vrcholí hanácké slavnosti. Odpoledne patří folklornímu programu a večer vše vyvrcholí koncertem Anety Langerové. A na hradě Sovinec až do podvečera pokračuje pohádkový program Kašpárek na Skalním hradě se šermíři, sokolníky a kováři. Tak si užijte skvělý zbytek neděle, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Rádio Metropole! Metropole!

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jdeme do Šumperka, chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují zásičskými vyšetřovateli.
0: Sport.
3: Ostrý start nového ročníku Maxa ligy podtrhne třetí kolo v pěti dnech. Přerovští hokejisté se ve druhé polovině zápasového víkendu představí na ledě Zlína, kde budou chtít navázat na sobotní domácí výhru nad Havířovem 2-1. Střetnutí dvou klubů vyznávajících jako své barvy modrou a žlutou odstartuje dnes v 18 hodin.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
4: Pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu? Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. Úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Olomouc je doprava na pohodu, pozor si ale musíme dát jinde v regionu. Policejní hlídky na vás číhají na D35 na trase Mohelnice Olomouc na exitu Letovel, jsou i na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Kroměříž Východ, anebo na D46 na trase Vyškov Olomouc na exitu Brodek Prostějova. Tak nohu z plynu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Tvoje dopoledne?
0: Tvoje rádio.
10: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
4: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na nedělních cestách pozor na policejní hlídky. V Olomouci nám zatím žádnou nehlásíte, ale pozor si musíme dát v Prostějově v ulici Brněnská. Policie na vás číhá také v Přerově na ulici Tovačovská. A pozor na policii také mezi Lipníkem nad Bečvou a obcí Hranice. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nedělní polední pohoda právě vrcholí, ať už máte nohy nahoře, nebo zrovna doplňujete energii dobrým jídlem. Věděli jste, že dnešní datum ukrývá v kalendáři pár fakt nečekaných zajímavostí. Za malou chvíli si prozradíme, jaký mezinárodní den zrovna máme a jaké osobnosti slaví narozeniny. Dál si užívejte nedělní relax s námi.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
11: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý Lubor. Vše nejlepší a jako bonus svátek. Páteční song od nás.
2: Luborové, jste připraveni?

0: Now.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 13 hodin.
3: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Olomoucké divadlo Tramtárie čeká zlomová sezóna ve znamení velkého stěhování a loučení s některými hrami. Už v lednu příštího roku by totiž tato nezávislá scéna měla najít svůj nový domov v prostorech Hanáckých kasáren. Pokud tedy máte v Tramtárii své oblíbené kousky, určitě s návštěvou neotálejte, ať je stihnete vidět úplně naposledy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 000 lidí na cca 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 000 obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
2: Sport.
4: Fotbalisty SK Sigma Olomouc čeká po vyřazení z domácího poháru ligové utkání v Plzni, kde nastoupí dnes od 15 hodin. Trenér Pavel Hapal zdůraznil, že je klíčové na pohárový nezdar zareagovat a navázat na dobré ligové výkony. Zápas bude o to specifičtější, že na lavičce domácí Plzně nedávno došlo ke změně trenéra, když Martina Hyského nahradil olomoucký odchovanec Radoslav Kováč. Přestože Hanáci očekávají soupeře v herní euforii, jejich cílem zůstává získat všechny tři body.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přehánky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přehánkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne srážek postupně ubývat.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Pozor na policejní hlídky, jednu nám hlásíte na D55 na trase Otrokovice Hulín mezi exity Otrokovice Sever a Hulín Východ. Další policejní hlídka je na D46 na exitu Olomouc Střed. A hlásíte nám také kolony v obci Jedovnice v ulici Jiráskova. Zdržet se tady můžete do 5 minut.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nedělní odpoledne si přímo říká o pohodu, nohy nahoře a inspirativní společnost. K víkendovému relaxu dobré rozhovory prostě patří. A proto pro vás právě teď chystáme exkluzivní povídání s výjimečnou osobností. Probereme téma, které teď rezonuje společností a nahlédneme i trochu do zákulisí. Je úžasné, že dnešní neděli trávíte právě u svých přijímačů. Moc děkuji za vaši přízeň. Přeji vám, ať si zbytek dnešního dne užijete v té nejlepší možné náladě, ke které u nás na vlnách okamžitě přidáváme další nálož skvělé muziky.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Metropole.
9: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kino Metropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady je pan Gover.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
5: I said I know how to cook.
6: Oh, I'm sorry, I didn't understand that.
2: Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět. To je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
7: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
8: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
9: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
4: Ostrý start nového ročníku Maxa ligy podtrhne třetí kolo v pěti dnech. Přerovští hokejisté se ve druhé polovině zápasového víkendu představí na ledě Zlína, kde budou chtít navázat na sobotní domácí výhru nad Havířovem 2-1. Střetnutí dvou klubů vyznávajících jako své barvy modrou a žlutou odstartuje dnes v 18 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: stupňů.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Dobrou zprávu neseme z Olomouce. Uzavírka ulice Klimeckého je u konce a už jsou tu nové plynové přípojky. Pozor si, ale musíme dát litovli na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Počítejte tady s omezením.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nedělní odpoledne si přímo říká o pohodové tempo a šálek dobré kávy. Děkujeme, že si tyto příjemné chvíle užíváte právě u svých přijímačů a že ladíte náš stream. Pokud vás zajímá, čím právě žije vaše okolí, glance na regionální weby opravdu stojí za to. Najdete tam nejednu zajímavou perličku i témata, o kterých se teď všude mluví. Přeji vám, ať je celý váš zbytek neděle naplněný čistou pohodu a skvělou náladou. Tady u nás na vlnách jedeme dál. Těšte se na nálož skvělé muziky a hit za hitem.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Mami, co jsme vyhráli?
13: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
14: Posloucháš? Radio.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte správně naladěno, s námi víte, co se řeší v našem regionu. Podzim přinese do divadla pořádnou dávku emocí. Olomoucký Central totiž chystá festivalový epilog divadelní Flory s podtitulem Solidarita. Program nabídne 4 výjimečné inscenace od současného fyzického divadla přes scénický koncert až po třaskavé komedie. Diváci se mohou těšit třeba na hru inspirující se Havlem nebo na provokativní představení o ženském údělu s odkazem na Pepka Námořníka. Podrobnosti dohledáte na webu Olomouc.cz. Na Jesenicku zase zaujal úplně jiný příběh. V Hinčicích nad Moravou totiž chovají netradičně pasené slepice. Místo krav se tak na tamních horských lukách prohání stovky slepic, které si užívají čerstvého vzduchu a zelené trávy. O unikátním regenerativním chovu píše olomoucký deník. A na závěr zpráva od hygieniků. Ti přes léto zkontrolovali téměř 100 dětských táborů v regionu. Kontroly dopadly skvěle, hygienici odhalili jen 4 drobné pochybení a kromě čistoty hlídali i pestrost jídelníčku. Informoval o tom Šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých

0: reklamy.cz. Ciao, pa!
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jdeme do Šumperka, chystaná stavební

0: výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují zásičskými vyšetřovateli. Sport. Tenisové US Open dnes čeká velké finále mužské dvouhry. O svůj první titul z tohoto prestižního newyorského turnaje se poperou 29-letý Němec Alexander Zverev a domácí talent Ben Shelton. Tak uvidíme, kterému z nich se nakonec podaří vybojovat tuto cennou trofej.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu? Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
2: Radio Metropole za volantem.
3: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nedělní odpoledne má své kouzelně pomalé tempo a my vnímáme, že si chcete volné chvíle užít na maximum. Pokud právě u svých přijímačů přemýšlíte, kam ještě vyrazit za zážitky, skvělým jídlem nebo příjemnou kulturou, rozhodně nikam neodcházejte. Za malý moment pro vás mám várku skvělých nápadů, jak dnešní volný čas proměnit v perfektní zážitek. Nesmírně si vážíme toho, že trávíte dnešní den právě v naší společnosti. Přeji vám, ať vás dál provází jen dobrá nálada a čistá pohoda. U nás na vlnách to dál jede. Pokračuje nálož skvělé muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Mami, co jsme vyhráli?
11: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Radio.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem u přijímačů. Pojďme se podívat, co se děje v našem regionu. Přímo v Olomouci patří dnešní den dnům evropského dědictví. Od 16 hodin zahraje v Parkánových zahradách žesťový kvintet vojenské hudby Olomouc. Podvečer v kapli v 17.30 příjemní olomoucké smyčcové kvarteto s populárními hity a v 8 hodin proběhne magické noční muzicírování pod renesanční lodží. A co se chystá ve zbytku našeho kraje? V parku Michalov probíhá festival Chutě kraje spojený s finále naší soutěže Radio Talent, kde vás čekají koncerty 4 finalistů i skvělé jídlo. Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vrcholí hanácké slavnosti. Odpoledne patří folklornímu programu a večer vše vyvrcholí koncertem Anety Langerové. A na hradě Sovinec až do podvečera pokračuje pohádkový program Kašpárek na Skalním hradě se šermíři, sokolníky a kováři. Tak si užijte skvělý zbytek neděle, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci.

0: Olomouci v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 1300 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. Poprvé světová jednička a poprvé vítězka amerického US Open. Jelena Rybakinová potvrdila v New Yorku aktuální formu i sesazení běloruské tenistky Ariny Sabalenkové z trůnu WTA. Ve finále zdolala šampionku posledních dvou ročníků 6-4, 5-7 a 6-2 na sety a získala tak svůj druhý Grand Slamový titul v sezóně a celkově třetí v kariéře.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Dneska čekáme oblačno až zataženo, k večeru musíme počítat s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Zítra bude převládat velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku a pranostika nám říká, že ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Radio Metropole za volantem.
3: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A dneska ještě pozor, ve Šternberku v souvislosti s akcí Ecce Homo máme dnes úplnou uzavírku na silnici 3. třídy na Valech, na ulicích Dvorská, Barvířská, Opavská, Sadová, na Horním náměstí a taky na autobusové stanici a parkovišti u sportovní haly. Silnice se opět otevřou dnes po 19. hodině.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Nedělní odpoledne je tady a my jsme opravdu rádi, že si ho užíváte s námi. Aby byl váš den ještě příjemnější a bezstarostnější, chystáme pro vás nálož užitečných rad, chytrých vychytávek a inspirace pro ten nejlepší životní styl. U nás na vlnách vás zkrátka bavíme i šetříme váš čas, zatímco vám k tomu běží hit za hitem. Přejeme vám, ať si zbytek dneška vychutnáte v naprosté pohodě a přesně podle svých představ.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle je
9: Radio Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte pocit, že občas potřebujete trochu restart? Máme pro vás 6 osvědčených triků, jak přežít v plné parádě. Místo vody zkuste k hydrataci mléko. Drží vlhkost déle než vaše ranní káva. Nudný seznam úkolů proměňte v bingo, ať máte radost z každého škrtnutí. Procvičte mozek novým jazykem, na pásu ve fitku nastavte sklon na 12 a půl hodiny šlapejte. Při čištění zubů netlačte jako při vrtání tunelu a aspoň jednou za týden si uvařte poctivé jídlo doma. I díky těmto zlepšovákům zvládnete všechno s úsměvem, tak hezký den.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy.
4: Olomoucké divadlo Tramtárie čeká zlomová sezóna ve znamení velkého stěhování a loučení s některými hrami. Už v lednu příštího roku by totiž tato nezávislá scéna měla najít svůj nový domov v prostorech Hanáckých kasáren. Pokud tedy máte v Tramtárii své oblíbené kousky, určitě s návštěvou neotálejte, ať je stihnete vidět úplně naposledy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 000 lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 000 obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.

0: Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
1: Co na sebe. Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přeháňky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. A jak to vypadá zítra? Šedivá obloha vydrží a kapky vody potrápí většinu z nás. Počítejte s deštěm nebo přeháňkami, někde se může objevit i nějaká ta bouřka. Denní maxima se vyšplhají k hranici 21 stupňů. A dobrá zpráva na závěr, s příchodem zítřejšího večera začne srážek postupně ubývat.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Dobrou zprávu neseme z Olomouce, uzavírka ulice Klimeckého je u konce a už jsou tu nové plynové přípojky. Pozor si ale musíme dát v Litovli na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Počítejte tady s omezením.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.

0: sauna.
1: Nedělní podvečer přímo vybízí k hození noh nahoru a k čistému relaxu. Je skvělé, že si tuhle pohodu užíváte právě u svých přijímačů. 13. září v kalendáři totiž skrývá celou řadu překvapení. Věděli jste například, jaké neobvyklé výročí dnes připadá na tento den, nebo kdo slaví významný svátek? Už za malý moment vám ta nejzajímavější fakta prozradím. Do té doby vám přeji čistou hlavu a pohodové plynutí dnešního dne, ve kterém vás i nadále provází hit za hitem.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: rád. Mňam, mňam. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Krásný víkend, neděle s datem 13. září je tady a narozeniny má novinářka Nora Fridrichová. Herec a komik Marek Daniel má 45, stejně jako bývalý chorvatský tenista Goran Ivaniševič. A slaví také bývalý člen kapely One Direction Niall Horan. Ale to úplně nejdůležitější je Mezinárodní den čokolády. A tu čokošku si můžeme dát i k svátku, ten má dneska každý Lubor. Vše nejlepší a jako bonus sváteční song od nás.
2: Luborové, jste připraveni?

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy? Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
3: Sport. Ostrý start nového ročníku Maxa ligy podtrhne třetí kolo v pěti dnech. Přerovští hokejisté se ve druhé polovině zápasového víkendu představí na ledě Zlína, kde budou chtít navázat na sobotní domácí výhru nad Havířovem 2-1. Střetnutí dvou klubů vyznávajících jako své barvy modrou a žlutou odstartuje dnes v 18 hodin.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: V roce 1947 jsme 13. září měřili 31 stupňů Celsia. Tak tento rekord dneska rozhodně nepřekonáme. Čekáme příjemných 17 až 21 stupňů. Převážně bude pod mrakem a jak se bude blížit večer, vytáhneme pro jistotu deštníky, protože se přimíchají přehánky. V pondělí si od šedivých mraků také moc neodpočineme, vládu přebere velká oblačnost a na většině míst musíme počítat s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se k tomu všemu může přidat i bouřka. Denní maxima se vyšplhají opět na 21 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumvaldem, tady zase měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nedělní podvečer si žádá tu správnou dávku klidu a pohodového rytmu. Děkujeme, že svůj víkendový čas věnujete právě našemu rádiu. My už za chvíli vyrazíme na Praděd, tady právě teď probíhají velké opravy vysílače. Jestli se dostaneme na rozhlednu nebo ne, se dozvíte už za moment. Přeji vám, ať vám tenhle podvečer přinese přesně ten zasloužený odpočinek, zatímco u nás dál běží nálož skvělé muziky a hit za hitem.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: V pondělí bude převládat velká oblačnost a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty přes den vystoupí na 21 stupňů Celsia a během večera začnou srážky postupně ubývat. Věděli jste, že kapka deště padá k zemi průměrnou rychlostí kolem 30 km za hodinu? Ty největší dokážou vyvinout rychlost až 36 km za hodinu, což je tempo sprintujícího běžeckého šampiona. V úterý už ale žádní sprinteři z nebe padat nebudou. Čekáme sluníčko a teploty do 22 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: krásnou neděli všem. Věřím, že si dnešní volný den užíváte v té největší pohodě a přesně podle svých představ. Pokud vás zajímá, čím v tyto chvíle žijí naše regiony, na našich zpravodajských webech najdete spoustu fascinujících příběhů. Píše se tam například o chystaných podzimních festivalových novinkách, ale i o neobvyklých chovatelských nápadech přímo z našich hor. Moc vám děkujeme, že trávení nedělního času svěřujete právě našim vlnám. Přejeme vám nepopsatelně příjemný zbytek dne plný pohody a nechte se i nadále unášet naší náloží skvělé muziky.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
2: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte správně naladěno, s námi víte, co se řeší v našem regionu. Podzim přinese do divadla pořádnou dávku emocí. Olomoucký Central totiž chystá festivalový epilog divadelní Flory s podtitulem Solidarita. Program nabídne 4 výjimečné inscenace od současného fyzického divadla přes scénický koncert až po třaskavé komedie. Diváci se mohou těšit třeba na hru inspirující se Havlem nebo na provokativní představení o ženském údělu s odkazem na Pepka Námořníka. Podrobnosti dohledáte na webu olomouc.cz. Na Jesenicku zase zaujal úplně jiný příběh. V Hinčicích nad Moravou totiž chovají netradičně pasené slepice. Místo krav se tak na tamních horských lukách prohání stovky slepic, které si užívají čerstvého vzduchu a zelené trávy. O unikátním regenerativním chovu píše olomoucký deník. A na závěr zpráva od hygieniků. Ti přes léto zkontrolovali téměř stovku dětských táborů v regionu. Kontroly dopadly skvěle, hygienici odhalili jen 4 drobné pochybení a kromě čistoty hlídali i pestrost jídelníčku. Informoval o tom šumperský rej. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Master Mix. Master Mix.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. Erik Pritz je švédský mák elektroniky, který ví, jak v taneční hudbě vyvolat pořádnou vlnu emocí a energie. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co na párty vždycky najde ten správný moment, kdy spustit explozivní beat. Pritz je mistr propracovaných melodií a nezapomenutelných dropů, takže se připrav na pořádnou dávku tanečního euforického zážitku. Zůstaň naladěný, protože metropole ti přinese víc nezapomenutelných momentů.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Kylie Minogue, australskou popovou legendu, která už desetiletí kraluje hudební scéně. Její skladby jsou jako pořádná dávka energie a radosti, které rozhýbou každou party. Kylie je jako ta kámoška, co tě nikdy nenechá v klidu a vždycky přinese dobrou náladu a šmrnc. Její styl je elegantní, svěží a nezaměnitelný a proto má fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe připraveno ještě spoustu dalších hudebních překvapení.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme do Rumunska, odkud přichází Minelli, zpěvačka a producentka s citem pro melodie i taneční hit. Její hlas je lehký jako peříčko, ale má sílu, co tě zvedne ze židle. Minelli je jako ta kamarádka, co působí nenápadně, ale v sobě má sopku. Její styl? Moderní pop s elektronickým nádechem a melodiemi, co ti zůstanou v hlavě ještě u večeře. Zůstaň s námi. Metropole teď hraje songy, co mají křídla.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Loud Luxury. Kanadské produkční a DJské duo, které svou hudbou rozproudilo taneční scény svými chytlavými house beaty a vokály. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Loud Luxury jsou známí svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční radosti.
3: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the heels, break out the dress. As beautiful as when we first met.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Nate Nado, britského producenta. Jehož taneční tracky jsou plné energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný song, aby ses rozhýbal. Nate Nado je známý svým svěžím stylem a schopností spojit různé žánry do jednoho tanečního mixu. Zůstaň naladěn.

0: z Metropole.
1: A zase tě zdraví Tom a pondělní podcast z Metropole. Díky, že posloucháš. Dnes tu mám v rámci našeho krásného města Olomouce velmi důležitou kulturní osobnost. Je to David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Já tě srdečně zdravím, David, ahoj.
2: Ahoj, zdravím posluchače.
1: Prosím tě, začneme rovnou, protože se stala strašně důležitá věc. Slavnostně se otevřela kulturní instituce, která tady v podstatě nemá obnovy už po dlouhé době. To jsou desítky let, co se tady takhle otevřelo něco nového, takhle silného kulturně. Je to kulturní a edukační centrum KEC, klidně o tom tak můžeme i takhle mluvit, protože to má docela vtipný název. Prosím tě, otevřelo se to tedy při Moravském divadle a Moravské filharmonii, jestli se teda nepletu, a ta myšlenka přišla od tebe, od tvých blízkých a tak, je to tak?
2: Tak ten projekt si prošel jako celou řadou zákrut a řekněme, že to byla taková jako velká horská dráha, po které jsme jeli několik let. Těch lidí, kteří byli u toho vzniku, tak byla celá řada, protože vlastně my jsme poprvé, když jsme začali uvažovat o něčem takovém, tak to bylo v roce 2018. Když jsme zmluvili o tom, že bychom chtěli vybudovat nové dílny dekorací a zároveň nějaké komunitní edukační centrum,

0: 80 letech, co Moravské divadlo nebo Moravská filharmonie dostala z Brusu novou budovu, ve které může přivítat i návštěvníky. Poslední taková věc, která se otevřela, tak pominuli sál Reduty, který byl v roce 45 otevřený, tak předtím to bylo Hodolanské divadlo, které bylo otevřeno na začátku války. Takže od té doby vlastně takováhle podobná stavba v Olomouci nevznikla a my jsme hrdí a pyšní a vděční, že se to stalo.
1: Já si myslím, že stále ještě spousta posluchačů nemá úplně jasno v tom, kde bychom kec našli.
0: Tak je to, nejlépe ho najdeš, když pojedeš vlakem. Když pojedeš vlakem, tak zastávka Olomouc Nové Sady, tak tam tě přivítá krásná rozsvícená budova, která hraje všemi barvami. Je to na ulici Střední Novosadská, vlastně v areálu té dnes školy, střední školy grafiky a médií. A je to opravdu i věc, kdy teďka my budeme pracovat na tom, aby byla víc vidět z ulice, nebo aby prostě návštěvníci nemuseli bloudit, ale ti, kteří jezdí vlakem do Olomouce, tak si myslím, že tu budovu už bezpečně znají.
1: Já se hrozně těším, až si teďka popovídáme o tom, co vlastně kec dělá. Už za malý moment na Rádiu Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Dál pokračuje pondělní podcast na našich vlnách na rádiu Metropole. Děkuju, že posloucháš. Zdraví tě Tom, se mnou je tu David Garneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc a povídáme si o nové kulturní instituci, kulturním a edukačním centru KECU v Olomouci. Prosím tě, Davide, slavnostní otevření proběhlo v uplynulých dnech, ale KECU už v podstatě funguje letos. Co přesně dělá?
2: Tak ono to nebylo teď úplně slavnostní otevření, ale řekněme, že to byla oslava toho finálního tahu, že jsme získali kolaudační rozhodnutí a že se otvírá nový studijní obor, což je i vlastně jedna z důležitých věcí, kterou KECU dělá, protože KECU v sobě od začátku kombinuje takový 4 hlavní funkce, s tím, že vlastně my mluvíme o rozdělení té budovy do 3 funkcí. Ta první je edukace, neboli vzdělávání, a to formální a neformální, což zní hrozně nudně, ale formální vzdělávání je středoškolský obor jevištní technik, který vyučuje střední, nebo který zaštiťuje střední škola grafiky a médií a má tam své odborné učebny v rámci toho kreativního centra. Pak jsou tam dílny dekorací, což se povedlo po 35 letech, kdy tehdejší dílny vyhořely, tak se po 35 letech dostali z provizoria do krásných nových prostor a opravdu je to továrna na sny, úplně v tom pravém slova smyslu. A pak je tam celé patro pro neformální vzdělávání, kde my kombinujeme vzdělávání profesionálů, což se bavíme o vzdělávání profesionálů v oblasti techniky, v oblasti svícení, zvučení, spolupracujeme s asociací profesionálních divadel. Pak je to vzdělávání laiků, což znamená vlastně té neodborné veřejnosti buď v těchto oborech, ale i v oborech, které jsou daleko víc přesahující, třeba to, co tam budeme dělat, a možná dokonce Tomáš, ty to budeš dělat, ani o tom ještě nevíš. Ale budeš tam dělat, bude tam právě ve spolupráci s vašimi radiovými stanicemi budeme dělat kurz DJingu pro začátečníky, takže prostě si tam můžeš naučit i to, jak být správným DJem. Zdravím tím Marka Bergera a těším se, až to rozjedeme, tuhle aktivitu. A bude tam vlastně, je tam pak jako ještě taková celá sekce vzdělávání měkkých dovedností, kdy budeme učit rétoriku, nebo už budeme dělat kurzy rétoriku, budeme dělat kurzy nonverbální komunikace, to, jak prezentovat třeba prezentaci obchodním partnerům, jak se chovat v zahraničí, aby se neudělal nějaké diplomatické nebo společenské fopa při těch prezentacích. Plus ta poslední funkce, která taky bude v tomhle patře, tak je komunitní, to znamená, že pro nové sady jsme de facto udělali takovým kulturáček, není to úplně velký kulturák, ale takový minikulturáček, kde budou probíhat besedy, různé workshopy typu floristika, které už tam teďka běží. Děkujeme výstavišti Flora za skvělé floristické workshopy, ale i prostě řekněme kurzy malování kraslic, pletení vánočních věnců a jiné podobné aktivity.
1: To je velká věc. No, já úplně jsem zaskočen, co všechno se bude skrývat pod KECUem. Rozhodně doporučuji se podívat a prozkoumat to dostatečně do hloubky, například na webových stránkách. A já bych se ještě podíval v tuhle chvíli, co se týče našeho nového centra, tak vyloženě na studium té jevištní techniky, protože to zní fakt zajímavě, ale to teda tam máme první prváky. Takže to bude stát za to. Podíváme se na to za malý moment. Na rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Ladíš dál Radio Metropole a pondělní podcast, tady je Tom a u mikrofonu taky David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. S Davidem si povídáme o KECu, o kulturním a edukačním centru, které funguje tedy při Moravském divadle, a já bych se teď zaměřil na opravdu tu edukativní část, tu drsnou, protože při této nové možnosti vznikají v rámci školy grafiky a médií noví jevištní technici. Davide, prosím tě, kolik jich máme tady těch studentů v tomto novém oboru tady v Olomouci?
2: Tak ten obor je opravdu unikátní, to je potřeba říct, a je potřeba říct, že po osvětlovačích, zvukařích, ale i obsluhovačích, operátorech videí, jak se těm lidem říká, nebo po těch jevištních technicích je opravdu velký hlad. A v rámci republiky neexistuje obor, který by je na středoškolské úrovni připravoval, což my teďka díky tomu máme tento obor a jsme na něj pyšní.
1: No, to se roztrhají.
2: Ten obor je půl třídka, to znamená, že maximum je 15 studentů, to je kapacita toho oboru. A my jsme velmi rádi, že hned v tom prvním ročníku atakujeme tohle číslo. Uvidíme, kolik studentů si to ještě třeba nerozmyslí, takže nechci teďka říkat, jestli je to 13, 12 nebo 14, protože to září ještě ti studenti mají pořád možnost říct, hele, já jsem se vlastně spletl a chci jít na jinou školu nebo chci dělat něco jiného, ale vlastně blížíme se tomu maximálnímu možnému číslu a my jsme za to rádi, že to je těsně pod tou hranou, že to je pro rozjezd toho oboru příjemné, protože pro všechny to bude nové, i pro ty pedagogy, všichni si budeme ošahávat ten obor, abychom věděli, že funguje, ale velmi se na to těšíme.
1: Dobře, a pokud tedy, jestli to takhle chápu, tak z tohoto oboru výjdou odborníci tady v těchto jevištních specializacích a mě by asi zajímalo, jestli najdou třeba i upotřebení nebo aspoň po stránce praktické přímo u našich, respektive u tvých dvou hlavních institucí, kterými jsou Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Já si myslím, že se tady můžeme podívat na to za malý moment, protože toho bude asi víc. Tak na to chvilku počkáme. Na Rádiu Metropole.
0: Tohle je Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Tohle je Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a taky s Davidem Gernešem, ředitelem Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. A já mám hroznou radost, že my tady spolu můžeme řešit dneska kec. Takže tak si tak jako takhle kecáme o kulturní a edukačním centru. A prosím tě, Davide, já už jsem tady nakousl, že nebo jsme se tady chviličku povídali o tom, že právě při tomto kulturním a edukačním centru se učí nebo vystudovávají noví úplně první prváci oboru jevištní technika při grafické škole a škole médií. A mě by teda zajímalo, jak se propojí přímo s Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Bude tam nějaká praxe?
2: Tak už to první propojení je to, že studují vlastně v budově, která je v gesci Moravského divadla a Moravské filharmonie, ale to hlavní propojení je to, že ten obor je postavený tak, že je tam hodně praxe. Ta praktická část se bude dít jak v KECu, tak v budovách, v ostatních budovách Moravského divadla a Moravské filharmonie, takže se ve finále ti studenti dostanou i na ty dvě hlavní jeviště, které máme v té historické budově. Mimo to vlastně budou mít praxi i v rámci našich spřátelených agentur nebo spřátelených organizací, takže se bavíme o tom, že budou moci část těch praxí dělat i v jiných olomouckých divadlech. Ale jsme v kontaktu i třeba s velmi renomovanou českou rentálovou agenturou, která dělá ty největší festivaly, a vlastně ten cíl je takový, aby ti studenti opravdu během toho studia poznali nejen to divadelno, nebo to, ten divadelní svět, ale i ten svět těch velkých festivalů, aby si prostě ošahali, nebo aby prostě měli možnost třeba navštívit O2 arénu, vidět zázemí O2 arény, vidět zázemí těch velkých hal, jak vypadá eventový průmysl, jak vypadá vlastně, řekněme, i kongresy, tak aby ten absolvent potom si mohl vybrat, jestli chce pokračovat jako osvětlovač nebo zvukař na vysokoškolské dráze, nebo jestli chce jít víc do výtvarných oborů a chce být třeba výtvarník, animátor nebo opravdu zaměřený umělecky, nebo zdali chce jít do praxe, a aby si i v rámci té praxe mohl vybírat, že to nebude jenom divadelní osvětlovač, byť ty my chceme nejvíc divadelní osvětlovače, divadelní zvukaře a divadelní techniky, ale aby mohl klidně nastoupit i do toho světa velkých koncertů, velkých festivalů a dalších eventů.
1: Tito lidé budou vzdělaní nejenom teda po stránce, řekněme, operační, řekněme, ale i po stránce technické, budou schopni si v podstatě po vystudování připravit svoji vlastní celkovou aparaturu nebo sestavit a tak, aby to bylo prostě přímo pro ně.
2: No, já doufám, že to budou umět, mm-hmm. protože by to umět měli. Mělo by to být tak, že to budou lidi, kteří budou umět přijít, budou si umět nasvítit scénu, budou si umět nastavit nějaký základní zvuk, budou vědět, jak se pracuje s pulty, jak se pracuje s jevištními technologiemi a tak dál. Budou to prostě lidi, kteří, bude takový brouk pitlík pro divadlo, nebo brouk pitlík pro kulturu. Pardon, brouk pitlík, Ferda Mravenec.
1: Tak.
2: Ferda Mravenec, brouky pitlíky moc nechceme, ale...
1: ale dobrý. Víme, kde jsme, jo? Je to naprosto v cajku. Víme, co myslíme. Dobře, tolik teda ke kecu, a já si myslím, že se můžeme podívat na další velkou věc, která nás čeká v rámci Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, a ta se stane při Dnech evropského dědictví, a o tom už za chvíli na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračuje pondělní podcast z Metropole s Tomem a s Davidem Garnešem, ředitelem Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Čekají nás za chvilku dny evropského dědictví a s nimi jedna fakt jako hodně zajímavá, důležitá a velkolepá událost v pátek 11. září se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví na Horním náměstí společný projekt operní a baletní a dokonce teda i filharmonické celé té sekce. Bude to velké a dohromady a já jsem úplně zaskočený, když jsem to zahlédl, protože to bude úplně, jak by řekl můj syn, mega. Prosím tě, co to konkrétně bude?
2: Bude to opravdu mega velký koncert, který, nebo mega velké gala, které bude kombinovat filharmonii, operu a balet, včetně sborů, takže budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Zároveň tam bude Jirka Přibyl, což je další áčková superhvězda a zároveň náš šéf opery, který bude zpívat. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená opravdu 70 hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor, který bude opravdu velký, bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, což je základ úspěchu, se tam objeví i náš balet, který se představí ve své plné kráse. Takže bude takový crossoverový večer, kde si diváci užijí operní árie a ty nejznámější operní hity. Užijí si ty, řekněme, známé symfonické skladby a k tomu si užijí prvotřídní balet.
1: Já, když si to takhle v hlavě představuju, tak už tam vidím teda těch 70 lidí, jo, velký sbor, takže další nějaké desítky lidí, pak do toho ještě prostor pro pořádnou krásnou dlouhou piruetu, tak zbyde na tom náměstí místo pro diváky.
2: My doufáme, že ano, nebo ne, je to tak, že podobný koncept jsme už jednou zkoušeli, takže my víme, že by se tam přes to všechno mělo v pohodlně vejít přes 2000 diváků, takže my věříme, že tohle číslo naplníme.
1: To je neuvěřitelný. No, to muselo vznikat velmi, velmi postupně a velmi opatrně, aby to prostě všechno fungovalo. Já bych se tady do tohohle ještě chtěl podívat trošku blíž, tak v příštím vstupu se mrkneme na produkci této akce. Na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Rádio Metropole. Tohle je pondělní podcast s Tomem a s Davidem Gernešem. Já tě nechám napít.
2: Děkuju, jen si dej.
1: Je to úplně v pohodě. A my si povídáme. David Gerneš je ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, ale věřím tomu, že olomouckému publiku už dobře známý, díky tomu, že dokázal spojit tyto dvě instituce a ať už jako manažer tohoto projektu, tak aktuální ředitel. A teď nás čeká v rámci Dnů evropského dědictví, které se už tady blíží, a to konkrétně 11. září, myslím tuto konkrétní akci, tak velký společný koncert Moravské filharmonie, Moravského divadla a nejspíš teda i operní, nebo respektive teda, pardon, baletní složka v tom i a je to fakt velké. My jsme se s Davidem bavili o tom, že tam je nějakých 70 hudebníků, další desítky pěvců a pak teda ještě samozřejmě ten balet do toho. No Davide, jak tohle to vznikalo? To je skoordinovat takové množství lidí, to je a sekcí, to je náročná věc. Můžeš mi to přiblížit?
2: Tak já jenom ještě doufám, že jsem známější v Olomouci spíš za to, že třeba děláme podobné projekty, než za to sloučení. Za to bych byl asi radši, ale skoordinovat tohle je poměrně náročné. Je to opravdu o tom, že musíme s kolegy nejprve najít tu ideu vůbec, jak ten projekt bude vypadat, jaká čísla jsou možná do sebe zakomponovat tak, aby to bylo dramaturgicky pestré a zajímavé, ale zároveň proveditelné. A pak je to o dlouhém vyjednávání o tom, jak budou ty čísla za sebou naskládány, aby to dávalo smysl. Pardon. Jakým způsobem vlastně vůbec poskládat jednotlivé účinkující, ale vzhledem k tomu, že naše instituce má tu výhodu a Olomouc má to štěstí, že tady máme třísouborové divadlo a filharmonii, tak vlastně my to všechno děláme ze svého. Krom pár hostů a pár externích sboristů, nebo nějaké množství externích sboristů, které normálně na naše jeviště nedostaneme, tak vlastně většina těch lidí je z Olomouce, z našich souborů.
1: Domácí kuchyně.
2: Což je všechno domácí kuchyně a dobře víš, že když vaříš doma ze zahrádky, tak to má tu výhodu, že můžeš vyběhnout a ještě tam něco přidat a víš, že pokud bereš ze svých surovin, tak to jde. Takže v tomto pohledu je to vlastně fajn, že my koordinujeme naše lidi, nemusíme složitě řešit, jestli mají nebo nemají čas, ale prostě víme, že pokud to plánujeme dostatečným předstihem, tak ta největší a nejnáročnější koordinace je na stavbu té stage a na vlastně vyřešení toho programu a skoordinování se třeba se solovými hosty, ale ten zbytek už pak jde poměrně, řekněme hladce, kdy prostě ti šéfové se můžou na denní bázi potkávat, řešit spolu některé detaily a i díky tomu, že máme zázemí hned vedle té velké scény, tak je to v tomto ohledu poměrně snadný projekt, byť samozřejmě veškerá technika naše a veškeré kolegové ze zázemí se nadrou v tom, že musí dělat něco, co není přímo u nich v domě, není musí prostě celou tu techniku nachystat a tak dál, ale z pohledu koordinace té masy těch lidí, to není zas až tak složitá věc.
1: Jak bude, teď mě tak napadá, jak bude situované pódium? Bude to v koloritu sloupu, nebo
2: Já si myslím, že v tomhle by se mohli nechat trošku diváci překvapit, dobře. Ale abych jim teď nesliboval něco, co třeba pak na finále bude jinak, aha, ale pokud si to dobře pamatuju ze všech nákresů, tak myslím si, že budeme mít sloup v zádech.
1: To bude nádhera, už se nám odhalil, že jo, takže bude zářit do dálky pěkně vyleštěným povrchem. Dobře, tak já jsem moc rád, že jsi mi to objasnil, jak tady tahle ta velká akce bude vznikat a nezbývá než říct David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, dnes v pondělním podcastu na rádiu Metropole. Díky, že jsi přišel.
2: Díky za pozvání a těším se nejen na Dnu, ale na všech našich akcích.
1: Tento podcast a samozřejmě i další díly už brzy najdeš na webu podcasty.olomouc.eu nebo na webu radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast. Ahoj.
0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina. Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další porci skvělé.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Posloucháš
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.